Myš je tam, uprostřed herny je to pořád stejný. Schoval se pod stůl, myš je tam, čadně pod kabáty, myš je tam, šup do koupelny, myš je tam, uprostřed herny je to pořád stejný. Myš je tam.

Ta hrozná myš, kočka by jí hryzla. Ta hrozná myš od počítače tatínkovi zmizla. Jenomže ta hrozná myš, kočka by jí hryzla. Ta hrozná myš od počítače tatínkovi zmizla. Myš je tam!

Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Putujem dnes k svojej tvári. Zistiť, ako sa tvári. Keď si myslíš, že je sama, putujem dnes do nezná.

0: Cyber.
1: Rozumiem. Veď je to pesnička.
2: No.
1: A ste v nej všetci siedmi. Siedmi trpaslúšikovia. Tak si ju konečne zaspievajte celú. Ja vám k tomu zahrám tuto na gitare. Vysím vám tu na stene.
3: Aká gitara? To je preca rajnica na vyprážanie hudby. Pesnička.
1: Vy ste ale čudní. Hovoríte o hudbe, ako by to bolo vaše jedno.

hlavě. Přišel tam nepozván, každý se díval tázavě. Do banky přišel pán, na hlavě kuklu měl. Rozhlíd se do

0: Fléku, Filipe.
1: Jo.
0: Tak to je óda na můj mlýn, ale není to úplně ostrý, tak to třeba ostrou elektrickou kytaru. No, to taky není moc ostrý.
1: Hele, co třeba nože?
0: No,